0: Zvuky s Rádiom Košice.
1: Neobaroková budova divadla je druhou dominantou pešej zóny. Zavediem vás do neho už tento víkend.
0: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

Príjemné sobotné ráno z Rádia Košice vám aj tesne pred 7. pre Karol. Máme 5. septembra. U nás v Rádiu Košice sa dnešné ráno určite nesie v znamení včerajšieho 12. ročníka Košice Night Run. Práve tomuto jedinečnému podujatiu sa patrične povenujeme aj v našich správach po celej, ktoré si pre nás pripravila naša Romy. Ostaňte preto určite naladení, predtým ešte Janet Jackson a jej Runaway.

0: ponuky s Rádiom Košice.
1: Neobaroková budova divadla je druhou dominantou pešej zóny. Zavediem vás do neho už tento víkend.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

dobrá, to radšej nie. Dúfam, že sa mi to nestane. Ty chceš a ja nie. Veď žiť s tebou to je

0: kozube debata. Neboj sa, veď neutečiem, tak nebuď naštvatá.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj na Zemplíne.
1: 97,0.

déšť smáčí ulece. Čím víc mlčíš, tím víc tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčnout reset a smazat ty slova, co po naší hádce tu ve vzduchu visí. Ač trápíme se, tak chtěl bych tě znova šeptat, jak kdysi.

nie sme ni my, ja či ty. Veď elitou je každý vec, oh, stačí, že nie si pokrytec. Možno si